0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Say something. Say something. Say something.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix přináší příběh toxické lásky, Da Films nově nabízí sci-fi komedii Zlom vazba, se neumři a Criterion Collection zrestaurovalo krutý příběh mládí. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Are any of you even listening to me?
1: I traveled here today to tell you that things do not go well for you in the future.
0: But tonight we got a shot. There's a perfect configuration of people in this diner that can save humanity.
2: What happens if we fail?
0: I really don't like to say it out loud. It's kind of a morale killer.
3: V online videopůjčovně DaFilms najdete nově sci-fi komedii Zlom vás, bav se, neumři. Je to velký návrat režiséra Gora Verbinského po 10 letech od jeho posledního velkého filmu hororu Lék na život v roce 2016. Přičemž vývoj snímku Good Luck Have Fun Don't Die trval celých 8 let, než se dostal na plátno. Muž z budoucnosti v podání Sama Rockwella se vybírá skupinu nespokojených hostů z Bystra v Los Angeles, aby s ním zabránili apokalypse způsobené vzbouřenou umělou inteligencí. Sam Rockwell prý potřeboval 4 měsíce, aby se naučil úvodní monolog své postavy, protože šlo o extrémně komplikovaný text. Ke stvárnění muže z budoucnosti navíc nosil kostým vážící přes 18 kg a chladící oblek, podobný těm, jaké používají astronauti. Kritici srovnávají Rockwellovu postavu se šílenými věštci z filmu Terryho Gilliama, jako je Král rybář nebo 12 opic. Film měl světovou premiéru na festivalu Fantastic Fest v roce 2025 jako tajná projekce a diváky i filmové novináře zaskočil. Nikdo dopředu netušil, že takový snímek vůbec vznikl. Sci-fi komedii Zlom vás, bav se, neumři si můžete nyní vypůjčit online na DaFilms za 80 korun.
2: This is real.
4: Pretty much, yeah.
0: It's gonna be okay, or it's not, I don't know.

0: rekonstrukci celého skandálu, který silně rezonoval americkou společností několik let. Příběh toxické lásky můžete od dnešního dne sledovat exkluzivně na Netflixu.
1: There's so much deception and so much dishonesty.
2: It seems like I've been sleeping with the enemy.
3: We had our obligation to go back, to look at the case again.
4: I don't know if anything that I know about her is true.
5: Who is Lilith? That's the question.
0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: 送んなくてもいいわよ。
1: 金余っちゃった、持ってけよ。
0: 残しといて今度まで。
1: 使っちゃうよ、持ってりゃ
0: いいわ。
2: Prestižní edice Criterion Collection přidává do své sbírky další japonskou klasiku Krutý příběh mládí od režiséra Nagisy Oshimi. Snímek z roku 1960 znamenal pro japonskou kinematografii podobný zlom jako pro tu francouzskou Godardův U konce s dechem. Oshima s ním rozbil dosavadní konvence domácího filmu. Vypráví příběh studentky Makato a mladíka Kiyoshiho, kteří se po nešťastném setkání s agresivním řidičem zamilují, ale z jejich vztahu se postupně stává temná spirála vydírání a zneužívání. Z ochránce se stává pasák z milované ženy oběť. Criterion k filmu přistoupil s parádní péčí. Nová 4K restaurovaná verze obsahuje nekomprimovaný monofonní zvuk a jako bonus přibalili i Oshimův úplně první celovečerní film Ulička lásky a naděje z roku 59 a také krátký snímek Zítřejší slunce. Nechybí ani rozhovory s filmovým historikem Tonym Rainsem a kritické eseje. Krutý příběh mládí nyní najdete ve 4K Ultra HD a Blu-ray v edici Criterion Collection.
3: Anta tachi no tame ni itteru no yo. Ima gurai no toshi de kizutsuku to kizuato ga itsu made mo nokoru wa yo.
4: Kena kotta iwanaide kure.
5: Tak co? Dobrý?

Než nás zítra přivítají nové kinopremiéry, mám pro vás rychlý souhrn nejlépe hodnocených filmů posledních dvou týdnů. Fandové hororu si přišli v kinech na své se Smrtelným zlem v plamenech. Nová kapitola slavné série Evil Dead, ve které truchlící Alice omylem probudí démony skryté v prastaré knize a rodinná sešlost se tak změní v krvavý masakr. Christopher Nolan se pustil do antického eposu s Odysseou. Matt Damon jako řecký král Odysseus se snaží po trojské válce vrátit domů k manželce Penelope, zatímco mu bohové staví do cesty obry, kouzelnice i mořské bouře ve velkolepém obsazení s Anne Hathaway, Tomem Hollandem, Zendayou nebo Charles Teron. Mexicko-španělská dramedie Mouchy nabízí komornější tón. Padesátnice Olga si musí zvyknout na podnájemníka a jeho devítiletého syna, se kterým ji nakonec spojí láska k arkádovým hrám. Z dokumentů zaujala v kinech výstava na plátně Frida Kahlo, intimní pohled na život a tvorbu ikonické malířky přes její vlastní dopisy. A český snímek Dalaj Lama Oceán moudrosti, který mapuje tři dekády natáčení s tibetským duchovním vůdcem. A pidižvíky baví hraná verze Odvážné Vajany s Dwaynem Johnsonem jako polobohem Mauim, takže pokud máte doma malé dobrodruhy, víte kam s nimi. Do kina. Tak to jsou nejlépe hodnocené snímky v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: 三弟，你不是有困难了？
1: 是，但没有给你来吗？
0: 啊，没有，没有的。
2: Do vybraných českých kin vstupuje drama Padlé ovoce, letošní vítěz hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Barmský debutující režisér Ang Foy natočil koprodukční snímek Myanmaru, Česka a Francie o dvou mladých ženách, které se zbližují uprostřed vyčerpávající práce v textilní továrně v Rangúnu. Jejich vztah se rozvíjí tiše přes drobná gesta a nevyřčená přání, v prostředí, kde láska mezi ženami zůstává společensky nepřijatelná. Mezinárodní porota vyzdvihla, jak se film z hloubavého portrétu přátelství nečekaně promění v drásavé drama o posedlosti a queer touze. Snímek si odnesl křišťálový globus i odměnu 25 000 dolarů. Padlé ovoce najdete nyní ve vašich kinech pod hlavičkou Atlas Cinema.
3: Nimi ha manaro mchabu.
1: Hai fita bian mi ne.
3: Yua nga ai ni wu yang mwe lou bian mi.
4: Nyo a mi bai ne so ro ta thi ni bo.

0: Ryan Reynolds na akci Fanatics Fest 2026 potvrdil, že se chystá další film z franšízy Deadpool, který by měl navázat na poslední hit Deadpool and Wolverine. Herec zmínil, že v komiksech od Fabiana Nyziezy a Garyho Dugana zůstává řada zajímavých nespracovaných látek, ze kterých by mohl nový film těžit. Nekonkretizoval však, jestli půjde znovu o solo příběh nebo spíš o ansámblovku, kdyby byl Deadpool jen jednou z hlavních postav. Je to trochu zvrat oproti tomu, co Reynolds tvrdil dřív. Ještě v roce 2024 říkal, že čtvrtý solo film působil zbytečně opakovaně. Deadpool and Wolverine se stal nejvýdělečnějším R-rated filmem historie s tržbami přes 1,3 miliardy dolarů, takže studio má víc než dobrý důvod v sáze pokračovat. Ruku na srdce, já moc na komiksy nejsem, a když, tak artovky, ale Deadpool, to je jiná písnička.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Co je? Co se děje?
1: Kontrola.
2: To je všechno?
1: Všechno.
2: A co je v těch bednách?
1: Taky kuřata, ale taky
2: ne. Na to se podíváme potom. A kde pak máme sklad?
1: Vzadu, kde by byl.
3: Do českých kin vstupuje digitálně restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam, kterou letos na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary uvedli v sekci Classics. Legendární tragikomedie z roku 88 sleduje trojici kamarádů z Karlových Varů, kontrolora Pepeho, veterináře Dětka a provozáka Františka, kteří si užívají volných vztahů a nezávazného sexu, dokud se nezjistí, že jeden z nich je HIV pozitivní. Ve své době kontroverzní snímek natočila Chytilová se členy divadla Sklep, takže hlavní role si zahráli přímo Tomáš Hanák, Milan Steindler a David Vávra. Restaurování filmu vzniklo díky spolupráci Národního filmového archivu, Státního fondu audiovize a Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary z původních obrazových i zvukových pásů. Snímek byl v roce 89 dokonce československým kandidátem na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Kopitem sem, kopitem tam, nově digitálně restaurovaná Chytilová, nyní opět v českých kinech.
4: Člověk, aby se furt něčeho bál.
5: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: We all know the story of Pompeii, right? The story of Pompeii is a story of death. Or is it? Let's try that again, shall we?
1: Na Disney Plus dorazila nová třídílná dokumentární série Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem, která kombinuje inscenované drama s vyšetřovací dokumentaristikou. Hvězda z Thora nebo Avengers se tentokrát v roli průvodce vydává po stopách posledních 24 hodin před výbuchem Vezuvu a s pomocí archeologů, historiků a geologů odhaluje důkazy, že mnozí obyvatelé Pompeji měli šanci katastrofu přežít. Seriál, který kombinuje nejmodernější archeologické objevy, expertní analýzy a hluboce osobní vyprávění, tak boří dosavadní představu Pompeji jen jako příběhu zkázy a místo toho ukazuje lidské drama odolnosti, obětí a přežití obyčejných lidí ve stínu sopky. Sérii režíroval a napsal Tom Barber Might a vznikla ve spolupráci s National Geographic. Pompeje, město zmrazené v čase s Tomem Hiddlestonem, najdete nyní na Disney+.
2: The goal is to find the survivors.
0: Every one of them left behind a story.
3: Check this out.
0: Wow. A story of what it was like to experience that day. To live it.
4: There's something here you're going to really want to see.
0: This is amazing. Past feels so close.
5: Come on! There's no time to waste!

Co nového dorazilo dnes do českých kin? Padlé ovoce, koprodukční drama Myanmaru, Česka a Francie o dvou textilních dělnicích v Rangúnu, které si navzdory tíživé realitě hledají cestu k intimitě a lásce. Debut režiséra Ang Foye, který získal hlavní cenu Křišťálový glóbus na letošním festivalu ve Varech. Do kin vstupuje také Mistryně, české vztahové drama s komediální nadsázkou od Bohdana Karáska. Marie Švestková a Jiří Havelka jako bývalí manželé, kteří se po letech znovu potkají a řeší nezodpovězené otázky své minulosti. Bardotky, česká komedie Hany Hendrichové o třech kamarádkách po 60, které představují Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová, které si po letech stereotypu najdou nový životní elán a odhalí společné tajemství. A do kin se také vrací restaurovaná groteska Kopitem sem, Kopitem tam Věry Chytilové z roku 88. Sledujeme partu přátel v Karlových Varech na konci 80. let, stínované hrozbou AIDS s herci divadla Sklep v hlavních rolích. Tak to byl kompletní výčet novinek, které dnes vstupují do kin. Hovk!

0: Fairness. Elegance. Aesthetic perfection. She needs our protection. An epidemic is sweeping across our once great nation. And its name is...
1: Pickleball, bitch!
2: Na Apple TV Plus vstupuje nová sportovní komedie The Dink. Bývalý tenisový talent Dusty Boyd v podání Jacka Johnsona, který tak zářil v komedii Nová holka, skončil co by trenér neposedných dětí v country klubu svého otce Chucka, kterého představuje Ed Harris, a ten nesnáší nový trend – pickleball. Když si Dusty znovu obnoví staré zranění a s tenisem musí definitivně skoncovat, rozhodne se ze zoufalství vyzkoušet právě pickleball a k vlastnímu překvapení si ho zamiluje. Hlavně díky své okouzlující nové partnerce Candance, kterou hraje Mary Steenburgen. Postupně se tak dostává do sporu s otcem i se svým dětským tenisovým rivalem Andym Roddickem, který si ve filmu zahrá sám sebe. Snímek režíroval Josh Greenbaum a jako producent a herec se na projektu podílel i Ben Stiller, který s Johnsonem stál i za komedii Vybíjená. Dink v traileru slibuje návrat ducha oblíbených sportovních komedií, tedy přesně to, co od podobného filmu s Benem Stillerem čekáte. Filmovou komedii Dink si můžete ode dneška pustit na Apple TV+.
0: This is about a lot more than just pickleball. It's about the decline of humanity itself.
3: What can we even do?
0: We can duel.
4: Like with guns?
0: Sadly, no. We settle it on the court.
5: Everyone has a plan until they get punched in the mouth.
6: I'm okay.
3: Oh, I get it now. It's like tennis, but easy.
6: You get ready to lose.
7: Yeah, you little slut.
8: I can't believe that this is happening.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: freshman.
1: Hey, guys.
2: What's up, Unc?
3: You good?
4: Yeah, it sounded like you said Unc.
2: Oh, well, I did.
5: Action. Na Netflix dorazila nová komedie 72 hodin s Kevinem Hartem v hlavní roli. 40-letý reklamní manažer Joe má svou kariéru na sestupné trajektorii a když je omylem přidán do skupinové konverzace, kde si mladá parta plánuje rozlučku se Svobodou, rozhodne se to nezmiňovat a raději se přidat na třídenní divokou akci v Miami. Jeho přítomnost má ale nečekaný dopad na celou skupinu, včetně ženicha Masona a jeho nejlepšího kamaráda Nicka, který doufá, že Joe jeho konzervativní usedlý život přesvědčí Masona, aby svatbu zrušil. Snímek režíroval Tim Story, který stojí i za Fantastic Four, a scénář napsali tvůrci seriálu Cobra Kai. Po boku Kevina Harta se objevuje Marcelo Hernandez, Mason Gooding, Tiana Taylor, Michael Mando, Zach Cherry i Andy Garcia. Film nese R rating a je natočen jako klasická komedie o generačním střetu. Usedlý čtyřicátník versus rozjetá generace Z na divoké párty. 72 hodin najdete ode dneška na Netflixu.
6: It's really weird that you came. I had no idea you were like 50.
7: No, man, I'm 40.
6: That's still so many years to be.
7: We got 72 hours.
8: Shower up and put on your good panties.
9: You look like a bad genie.
10: You look like shorter Pitbull.

0: He said that I'm the chosen one who'll set things right. But do we believe that guy?
1: That guy was you.
0: There's this machine. It can put everything right, make it the way it was.
2: Action!
3: Na HBO Max dnes startuje nová komediální řada Jak Stewart nezachránil vesmír, spin-off kultovní teorie velkého třesku. Majitel obchodu s komiksy Stuart Bloom, kterého si zopakoval Kevin Suzman, tu nešikovně poškodí přístroj sestrojený Sheldonem a Leonardem a spustí tak pořádný multivesmírný Armagedon. Na cestě za nápravou reality mu pomáhá jeho přítelkyně Denise, Lorem Lapkus, kamarád geolog Bert, Brian Posen a nesnesitelně chytrý kvantový fyzik Barry Kripke, tedy John Ross Bowie. A jak už název napovídá, moc dobře to nedopadne. A možná i tušíte, tentokrát se nejedná o klasický sitcom v duchu teorie velkého třesku. Sám Chuck Lorre novinku popisuje jako sci-fi akční dobrodružnou komedii, která se natáčela jednokamerově, tedy bez živého publika a bez domíchávaného smíchu z playbacku. Místo obýváku a stálých kulis se tak diváci mohou těšit na vizuálně nabitou jízdu plnou paralelních vesmírů, počítačových efektů a filmové hudby od Dannyho Elfmana. Lorre sám přiznává, že šel vědomě mimo svou komfortní zónu. Za scénářem i produkcí stojí Chuck Lorre, který má na kontě už pořádnou porci úspěšných sitcomů. Od Dva a půl chlapa přes Young Sheldon až po Buky, takže i tady se dá očekávat vypilovaný humor jen v úplně jiném hávu. 10 epizod první řady poběží týdně, takže se s multivesmírným chaosem budeme seznamovat po částech. Spin-off teorie velkého třesku, dobrodružnou sci-fi komedii Jak Stewart nezachránil vesmír, sledujte ode dneška exkluzivně na HBO Max.
0: An alternate version of me came from another universe and explained how I can undo the apocalypse.
1: Maybe we have a chance to fix the world.
4: So you were telling the truth?
0: You didn't believe me?
4: No, not for a minute.
5: Yeah, end of backstory.

0: can share them with you.
1: Action! Kapitán Pike, Spock a jednička se vracejí na palubu USS Enterprise. Čtvrtá série kultovní sci-fi série Star Trek Podivné nové světy startuje na Sky Showtime už dnes. Nová řada vrací celou hlavní posádku v čele Ensignem Mountem jako Christopherem Pikem, Ethanem Peckem jako Spockem a Rebekou Romijn

Protože víkend už klepe na dveře, mám pro vás pravidelný přehled novinek, které tento týden vstoupily na streaming. Na Apple TV Plus dorazila filmová komedie Dink. Tenista za Zenitem se rozhodne zachránit rodinný sportovní klub tím, že se ponoří do světa pickleballu. V hlavních rolích Jake Johnson, Ed Harris a Ben Stiller. Disney Plus nabízí dokumentární seriál Pompeje, město zmrazené v čase, kde Tom Hiddleston provádí diváky každodenním životem obyčejných Římanů těsně před zkázou Pompejí. Na Edison Online je nově k vidění oceňovaný švédský snímek Sámská krev o 14-leté sámské dívce, bojující s rasismem 30. let a tlakem na potlačení vlastní kultury. Na HBO Max startuje očekávaný spin-off teorie velkého třesku s názvem Jak Stuart nezachránil vesmír. Majitel komiksového obchodu Stuart Bloom omylem rozbije Sheldonův a Leonardův přístroj a rozpoutá multivesmírnou apokalypsu. Do děje se s ním pletou přítelkyně Dennis, geolog Bert a nesnesitelný Barry Kripke. Tvůrci Chuck Lorre, Zach Penn a Bill Prady tak přidávají už třetí spin-off z univerza Big Bang Theory. Netflix má tento týden nejplnější stůl, což ale neznamená nutně kvalitu. Kevin Hart si v komedii 72 hodin omylem vyrazí

0: na rozlučku se svobodou cizí party, zatímco jihokorejský thriller Fond oprav sleduje bývalého gangstra a právníka, kteří chtějí vykrást fond bytového domu. Filmové finále britského seriálu Srdcerváči dorazilo pod názvem Navždy Srdcerváči, kde se pouto mezi Nickem a Charliem prohlubuje před koncem školy. K tomu Netflix přidává dokument Příběh toxické lásky o policistovi zapleteném do plánu pomsty. Korejský duchařský fantasy horor Východní palác, druhou řadu romantického dramatu Ransom Canyon a španělský thriller Falešné pravdy o dceři vracející se domů po matčině smrti. Sky Showtime pak nabízí třetí řadu kanadského krimi seriálu Loyalita a čtvrtou sezonu Star Trek Podivné nové světy, kde kapitán Pike a posádka Enterprise čelí novým hrozbám mezi hvězdami. Tak to bychom měli. Přehled novinek na streamingu tohoto týdne. Hovk!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Pokud jste něco přeslechli ve vysílání, odpověď na vaše otázky najdete jako vždy v článku na našich stránkách zoomradio.cz, kde najdete přehled všech titulů, které jsme tento týden podrobně probírali ve vysílání. Díky, že ladíte Zoom Radio, máte vkus. Laďte dál. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně. Yeah.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme historku o tom, jak se nejcitlivější přístroj na planetě spravil něčím, co si koupíte v obchodě s elektronikou. Řeč je o observatoři LIGO, která poslouchá vlnění časoprostoru, když se někde ve vesmíru srazí dvě černé díry. Její zrcadla odrážejí 99,99999% světla, ale to malé zbývající množství se mění v teplo a zrcadlo se prohne o pár nanometrů. A to stačí, aby vesmír stichl. Tým Jonathana Richardsona z Kalifornské univerzity v Riversideu použil běžnou termokameru a počítačový model. Podle space.com tým LIGO dohlédne o 33 milionů světelných let dál. Žádná nová technologie, prostě infračervený snímek, jako když si mechanik prohlíží motor. Metoda se má stát základem i pro budoucí observatoř Cosmic Explorer s 42

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na planety, které nikdo z nás nikdy neviděl zblízka. Takzvané subneptuny. Jsou o něco menší než Neptun a představte si, že jich astronomové znají skoro 3300 z více než 6300 potvrzených exoplanet. Nejběžnější typ planety v galaxii a přesto o nich víme pramálo, protože v naší sluneční soustavě žádná taková není. Tým vedený Chicagskou univerzitou se zaměřil na planetu TOI 270D, 73 světelných let odtud. Jak popsal Universe Today, modelovali její nitro a zjistili něco pozoruhodného. Při teplotě 537 stupňů Celsia a přebytku vody nad vodíkem se voda může potopit pod vodíkovou atmosféru. Takže i Webův teleskop, ten miliardový zázrak, kouká na příkrov a spodní oceán nevidí. Voda skovaná pod pokrývkou, na to i největší dalekohled potřebuje trpělivost. Já tady zůstávám.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme historku o tom, jak se nejcitlivější přístroj na planetě spravil něčím, co si koupíte v obchodě s elektronikou. Řeč je o observatoři LIGO, která poslouchá vlnění časoprostoru, když se někde ve vesmíru srazí dvě černé díry. Její zrcadla odrážejí 99,99999% světla, ale to malé zbývající množství se mění v teplo a zrcadlo se prohne o pár nanometrů. A to stačí, aby vesmír stichl. Tým Jonathana Richardsona z Kalifornské univerzity v Riversideu použil běžnou termokameru a počítačový model. Podle space.com tým LIGO dohlédne o 33 milionů světelných let dál. Žádná nová technologie, prostě infračervený snímek, jako když si mechanik prohlíží motor. Metoda se má stát základem i pro budoucí observatoř Cosmic Explorer s 42-kilometrovými rameny. Někdy je nejlepší nástroj ten, který už leží v šuplíku. Mějte se pozemsky!
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se ptáme na otázku, kterou si žádný slušný člověk u večeře nepokládá. Co když někdo krade hvězdám rotaci? Jak popsal Universe Today, turecký středoškolák Sahin Torlakçık navrhl v nové studii koncept takzvané hvězdné sklizně momentu hybnosti. Místo obří Dysonovy sféry, po které marně pátráme desítky let, by civilizace postavila mnohem levnější konstrukci, která hvězdě odsává rotaci pomocí magnetických polí a slunečního větru. Výhoda? Odpadní teplo je milionkrát nižší než svit hvězdy, takže je v infračervených přehlídkách prakticky neviditelná. Autor pak prohledal 6725 hvězd z Keplerova pole a našel dvě, které se otáčejí za 61 a 65 dní, místo obvyklých 5 až 10. Sám ovšem přiznává, že vysvětlení bude nudné, nejspíš skrytý dvojhvězdný partner. Ale koukat se vyplatí. Tak pomalu, ale s citem, přátelé. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na místo, kam bych opravdu nechtěl na dovolenou. Do černé díry. Jak popsal magazín Universe Today, fyzik Cosimo Bambi z Univerzity ve Šangaji sepsal studii o tom, co by stálo poslat k černé díře sondu velikosti 1 gramu. V Mléčné dráze je zhruba 100 milionů černých děr velikosti hvězdy a 92% z nich je úplně neviditelných, protože si sami spolkrou každý foton, který se k ním vydá na návštěvu. Statisticky by jedna mohla být pouhých 20 až 25 světelných let od nás. Naprosto bezpečně, žádná panika. Rakety nemají šanci, takže se počítá s laserem, který by 10-metrovou světelnou plachtu zrychlil na třetinu rychlosti světla za 17 minut. Cesta tam a data zpátky? 80 až 100 let. Takže mise, která přežije vlastní konstruktéry, to zná

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se ptáme na otázku, kterou si žádný slušný člověk u večeře nepokládá. Co když někdo krade hvězdám rotaci? Jak popsal Universe Today, turecký středoškolák Sahin Torlakčik navrhl v nové studii koncept takzvané hvězdné sklizně momentu hybnosti. Místo obří Dysonovy sféry, po které marně pátráme desítky let, by civilizace postavila mnohem levnější konstrukci, která hvězdě odsává rotaci pomocí magnetických polí a slunečního větru. Výhoda? Odpadní teplo je milionkrát nižší než svit hvězdy, takže je v infračervených přehlídkách prakticky neviditelná. Autor pak prohledal 6725 hvězd z Keplerova pole a našel dvě, které se otáčejí za 61 a 65 dní, místo obvyklých 5 až 10. Sám ovšem přiznává, že vysvětlení

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na místo, kam bych opravdu nechtěl na dovolenou. Do černé díry. Jak popsal magazín Universe Today, fyzik Cosimo Bambi z Univerzity ve Šangaji sepsal studii o tom, co by stálo poslat k černé díře sondu velikosti 1 gramu. V Mléčné dráze je zhruba 100 milionů černých děr velikosti hvězdy a 92% z nich je úplně neviditelných, protože si sami spolkrou každý foton, který se k ním vydá na návštěvu. Statisticky by jedna mohla být pouhých 20 až 25 světelných let od nás. Naprosto bezpečně, žádná panika. Rakety nemají šanci, takže se počítá s laserem, který by 10-metrovou světelnou plachtu zrychlil na třetinu rychlosti světla za 17 minut. Cesta tam a data zpátky? 80 až 100 let. Takže mise, která přežije vlastní konstruktéry, to znám. Držte se svých orbit, přátelé.

Zoom.

0: eyes.
1: Your friend?

Toto je Arctic White. Toto je Zoom Radio DA+. A toto je Deep Wave.

Dr. Dean Kelly. A track s názvom Golden Fire.

0: Plus. Track s názvom Kytar.
1: Zun.

Passenger 10. Tutto si è origine Sahara.

Only the strong survive in the jungle.